vracím se nahoru, a to jsem myslel, že mám v tobě oporu dřív, možná dřív. Vzdávám to, mizím a ztrácím se, Bůh ví kam, chtěl bych ti tolik říct a radši neříkám říct.

schází obojí. S cizí ženskou v cizím pokoji, proč jsem před ně vůbec a proč v

jen ve hře hledej zálibu, holduj tanci pohybu. Buď fit, tak otevřeme všechna okna a jedeme.

0: pomalu se už dostáváme na konec naší dnešní hudební mozaiky s českými písničkami. Doufám, že se vám náš výběr líbil. Příště si na vlnách Rádia Burgenland můžete zapnout zase ve středu, a sice 27. května od 9. hodiny večer. S redakcí národnostních menšin můžete ještě zůstat. Za malou chvíli začíná romská hudební mozaika. Přeji vám krásný zbytek večera a celkově příjemné jarní dny. Od mikrofonu se s vámi loučí Pavla Rašnerová. Naslyšenou.
1: Radio Burgenland, Musikmosaik. Hier spielen unsere Volksgruppen.